0: dobře, ty ne?
1: Ne.
0: Pra, ta vzůru do panoptika. Pra, ve smoku denně ukrytá. Pra, a ze blinga na roce na gyros. Pra, a v létě turisty jejich tu dost.
2: Vidím.

0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Radio Campus.